Světoznatá skupina One Republic. Jutře večer můžete jich v hale při Solavě slyšet, tam vystupia v ramiku jich Europe, nie, From Europe with Love Tour 2026, takým hoj, Světoznatá skupina v hale. Nic špatné, ale jsem hodně ještě raz krotka poladal, naže nejsou žádné tikety věce předaču, ale snadno ništu z vás již o tiket má a sebi koncert od One Republic juce večer v hale Lubičda. Kotru srbsku hudžbu smeče si Lubičda čač do sedmich. Nova doba a přespolní nám zaudža, když já ranko. Tež Mirčina Straubu slyším, potom zase Jana Reora slyšeli. A tohle je Anna Bickingec z Nova Sem Zalubovaná. 12 menšinu po šestřích je nitko dále ze skupinu Hanes. Se myslel zase tak úpraj Lostý.

runje, šako je pomročene budešinje, cele z minicom ročele dženca tež nebudu, ale desade so sunco potom dola předreje. Najpožišo večer je one potom tež raz vone akter na nebiju, dženca vostanje sucho při maksimálně 25 stopňach. Juciža njedźela so pak deštikojta zaji, hač do popodnja vostanje tež pomročeno, ale večer bude zaso svunčne. To šo při maksimálně 20 stopňach, tu iš juce jasne kvodnišo, ale no aj, tež raz nie je špatne. A kotre športové pokyvy máme za konce dženja vám Jan Rejone.

0: Zatkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radworju werči so na bičturi radia Zatkule šitko wokło twojeho najrenšeho kvopuka. Wot na po šestčich môžeće svoje mústvo přizevič a wot 18 hodin so potom dobu lubije. Nezabučte na předešnik a vyzotež nic na dobu naladu.
0: Zatkula.
2: Nic zabuč.
3: Bunželu večo.

rozum rěč, rozum měč, domoj cyć, domoj spěć. Přes tu noc, nocy moc, zasakle před stále moc. To je čvojka w usutaj, tuž lubym stajnie ruku daj. Nich tu wobstać nem, že sam nasz svitny kraj nie svitaraj. Na ty biepak můžu tvarić, ty mi tež w šmiatku darić. Wszystko, štož mi pokaza, hajš tu je moja zebira.

0: Zajmu saj bóni dźěći z Łužicy stej so čera podawoj na dyrdomdy. Do prózninskeho lěwa serbsko-šulskeho towarstwa do wodow Hendrichec. Abo kaž dźěći praja do Zajfe. Někotre dźěći mějachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofry na rólkach. A što tam mače šitko sobu w kofre?
1: Also na kýž w padraste, kubanske wice, Schrie hinaše a zabavne vice, also rý oder tak.
2: Draste, svodkoše na vizo, kupanske draste, a bonšče, svonča kremaj.
1: Ojo, jen vujky zauk, takéž ve takých livách dal, ja šet jen až jen zauk.
0: Haj, a tun zauk vo doma, šak je husto vele mechši, až še kusk za doma vonja, dyso čistuska. Abo mače samo nikajke plinčatko sobu?
1: Nie, ja ne znam žádne plinčatko sobu. Ja je to ne netravim.
0: Prima, čím lepje. Za njebyše ničo vážne zabili dáváše za prozinske livo v vodu Hendrichecach, tež vezal pakovansku liščinu. A študa je vám doma pomal šitko do kofra spakovač? Mama? Papa? Abo činiče tega nešto najradšo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava šo dobi nuc, ale ja sem tiku sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece s mojou mamou můj kofr pakuju.
0: A snadno znajče tež geniálne triky, jak můžete optimálne místno užívat. Jeden například je, nohajce do tříu stykač, tak máte zase více místna v kofre. Dyda započínače najlepě pakovat.
5: A to je bude tak sem běča, že jen tím před tím započnou do verpakovat. To je lepě, dokéž, když bude našat ráno činu. Wir dürfen tak zeigasch muscher stanch, aber unter dieser Stress hier. Dole de lippe wecha, aber jenchen dotto, aber tak zeigasch muschno, dobo bakwatsch.
0: Hai, dere planuane, matche dat die spakuanski System. Schako noch zi so nakunzu na kofosidnitsch dürbitsch, so so suwa satschni.
5: Variiro watsch, dich im weniger gacke de wetreue, muss dich naksotio watsch. Nabschka dich bud dich zigeute, Du traste Horeka, dich gut jahres wünschne, du traste Delika.
0: No, wohlgottne, nas wünschne Werdro schack so sauische Schietze, wie posni nach Nadjeetsche, an Natscho so hische, wie Wodewoch Henrich jetzach Wesselitsche.
2: Natun Chas ist Pschetschelami, ha de natte Dödom dir.
1: Natte Sportere Aktivitäte. Namme Pschetschelki, a. Na te kubare, also du geschmisset des demit wille cool witzet schnimmerheim.
0: Cool. Wonni schack, sa sauische Runde tak jara na was wessela. Du nack was na kuhische Baldras woppeta, a je tschipne, sto schietko doživitsche.

0: Wostejš će tak menowanoho Einsteinoweho teleskopa. Měsće Nuoro na Sardiniske su za mojići čera kooperacijske dojednanje podpisali. Z wulkimaj podzemskimaj detektoromaj w Horni Łužicy a na Sardiniske chcedźa wědomostnicy lěpje hač dotal grawitacijske žomy měrić a tak wjace wo nastaču a wuwiču uniwersuma zonić. Dźe so europski slědžerski wulkoprojekt twari rozsudźi so k lětu. Dalši kandidat je ranična kónčina němske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije běčera tež wjesnosta gmina Ralbice Rožant Hubertus rzečo podla. Nedom dwie połanske šuli Budyšinje dostanete romadže nimale po miliona euro spěchowanskich penes za investicje. Kajž informuje Sakske kultusowe ministerstwo Medioes Dźělince, smije połanskošulski centrum za zeživjenje a domjacnosć nimale 310 euro za nakup nowoho uhotowanja, kajž tež twarske naprawy w užiwač. Za sanirowanje cechi a instalaciju fotovoltaiku je připrawy dostanje połanskošulski centrum za hospodarstwo a techniku sprejujenem měsće niedźe 125 euro. Riki a rěčki we Horni Łužicy su aktualnje dosć derepelnene, to wukadža z přelada vo stawje pigelu wodźiznu. Přičina za to je dešć minenych dňu. Hišće konc junija bě położenje hinajše. To měješe napřikład čorne halštropolanu je wuki trajacije suchoty dla ekstremnie mało wody. Kajž zdźěli Sakske krajne centrum za wodu w obkedźbu ja zjawniuki wody aktualnie w osobie we wetřich rikach Sakske kajž we Wobju a Nysy. Spěchowanske towarstwo cuzoweho komputerowego muzeja w Ojerecach zladuje płone nadźije do přichoda. Dokwilu šak ma muzej z finansnymi problemami wojować a rozezaurenje. Čera je towarstwo rozmowu z anonymnym možnym penezedawarjom wedło. Po tym bě čłon spěchowanskeho towarstwa Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su si po jeho słowach dalše kroki dorěčeli, kak zromadnje ze spředsedstwom cuzoweje załožby města a jeho radu trěbne přichodne kroki zmištruja. Po kotre so při tem jedna pak Kunde nepřeradži. Na světovém hudbnym wubidžowanju WMC nižozemski měsće Kerkrade wobdźěla so tutom konc tydźenja tež tři skupiny ze Sakskeje. Su to hercowski čas Oberlichtenauer, z Radeberga a fanfarowy orchester z Wojeric. Hižo wot leta 2005 so Oberlichtenauscy prawidłownje na wurisanju wobdźěla. Cuk słuša k najwuspěšnišim němskim hudbnym skupinam a je tukwilu pjate svetoje listčine. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca dre najprve raz viac mročelo, dešli svonca, božišo, navečo, potom vele svonca, žive slepro, zalize na maksimalne 25 stopňu, juce kvodnišo a vo sebe dopodnja čas čišo raz dešček.
2: Na pučach so ničo nehyba, respektivně ničo nestejí. To rěka, šo svobodne, tež bliskače při pučach nestejí a jeli pak bio rania tola nešto uladače. Přizuče so rádu pala na iu pak telefonistce abo napisajče na maj pojezd přes četovú funkciu app MDR Serbia. Blanka a Maty přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: A vizom, dobré ranie, dobrý start do konca tydženia. 4 pana po 8.

0: Andreas Spitankowa spěwa dowěra kajž powjaz a přewjele dowěry do wopačnych wosobow maja nažel někoci ludźo, ale wjace o tym powěda něcko Blanka.
1: Policja z G.
2: Aj vo spät bu nechto wopo w obšudniku tun krót 47-letny muž. Nedaloko Budešina von investovaše viace hač 200 tisac euro do pozdaču lukrativnoho kšefta. Nie by tole račo činju. Šitke jeho fenki su netko fuk. Policia nemôže dočinić, přetem varnovač se do tajkých a podobných paslov zalesč. Na autodroze A4 je čera po północy pola Nieder Seifersdorfa 6-postoletny ze svojim autom z drohy z jo pošim zdaču dokyž by se skrutka vusnu. Na zbožo pak nie so při tym nichtun zranio vec na škoda vúčini 7 tisac euro. A nešto kilometru dále na tamnym boku autodrohy na smedrežane je 27-letne přejara nalivo na niekajki předmet zjev, na čož jemu predna vobruč prasne, tež vone šofer meješe zbožo, tež jemu nebeso ničo stalo, vecna škoda relativne snad na 100 euro. Knez božu dojnže štvrtkvečo kamencu, tam převidža 40-letna, 47-letna mopedista, kýž by předjezbu měl, žona prasne ze svojim autom do něho muža doběchu češko zraneného do koruny dojezd čvěc na škoda 10 tisac euro.
0: Tak daleko po takým zdělenky policie, někotře pokyvo za tutun konce dženia mám nudom za vás potom, za je Joe Cocker dospěval.

Žiwinje nječaka a tež techniske wuwičenic. Mo KI słyšiš nimale šednje zaso, nikakke nowostki o nowych úspěchach, nowych rekordach a tak dale. A ja sem čera na Instagramje zaso za mnie dalšu nowostku wuladał KI-robotoraj w rynce po takim, kotraž přečuje sebi pjaščuje taj, respektivně by to měně pjaščovania, ale viace skakania a kopania. Spočatně si myslach, zo jedna so vo KI video. Ale nie, vopravdže, v Číně, v Shenzhen, co nadžem toto pravě, v upraju, je so vopravdže buj dvěju robotoru převěd. Nevím, hač znaječe film Real Steel, ale tak nekak to vupada. Ište drie trošku nekoordinované, ale mal kusk stracha to čini, kusk do smera Terminator to dže. KI a robotore po takim tež šport zmenjeja, ale serbskim kraju ište tak daleko njeje, nedoma Jan Reho športové pokyve za vás. Džesač menšinu, po vás, Michie.

hajdeš amo če trichi, to so či der jedže, znajmenša deš amo optimalnym padže nedom w obeju z kvorkom lúbos če trichi. Ale der je so či tež, že dž se dovolu a nimaš starostče. A dokal sče se jí leca do dovola dojeli, abo dž so podače, pošleče nam rade nikotre v obraze z vašeho dovola. Najlepje sčelče je nam přes četu funkciju app MDR Serbia, tam môžeče fota menujce připovjesneč. My je potom ve v obrazovej galerii na našej internetnej stronje a v runje tutej app vozevime. Prošu nezabudźće pak připisać džesče dovolu, kajž tež štú a što je na foče vidžeć. Słyšeće nitko Štefan Gerz. Vosom počepečí.

0: Snano so dopomniće, wo sebi je dźeći so s tym šak rady rajkaja na tak mjenowany kalejdoskop. Kalejdoskop, tu nja husto, kuskajš taki dalokovit, abo teleskop natwarjeny, jenož so nie možeš přez njun direktnje widzeć. Ale gdyż přez njun dosvěce ladaš, da nastawaja nim přez pisane kamuški, wotnucka, dekariane, so frinkolace motive. Słowo kalejdoskop pak so tež užiwa, moriec jako wobraz abo synonym k něčemu, štož skiči přistup z viacoroch perspektivu. Tak je to tež pola projekta Studia Lucia z mienom Serbski kalejdoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kalejdoskop je romadžič takrec intervjuvač časovo svitku vo jih živinju, vo jih dopoznačach, vo jih doživinjach, samo hižos časa druge svitvoj vojne žela.
2: Tak mi je odsiš navoda Studia Lucia, kiš projekt romadže z Boženu Braumanovej navjeduje. Serbski kalejdoskop v Sči, to ma bič morec digitalna zbirka najšelakorejših menjenju, perspektivov a posudkov k serbskim temam a staviznam Serbov. Za najwjetši projekt Studia Lucia wjedu cio ludzo hižo nikotre leta interviewy z časowymi svědkami, kiž so z kameru natoča. Za Michała Cyža, wozami na to.
1: Dziwo bez końca. Svědku mamy přeco dosć. Mamy takec našich kandidatów, które sobie przyjemy. Zwiecza su to tyž, ja mam prajem, funkcjonario, aktorio, a tyž ja bych rekł VIP Serbia ze zniedyszo politisko czasa, albo tyze szuskie sceny.
2: Interviewy za Kalejdoskop są na internetowej stronie Studia Lucia wozywiene między drugim hiżos Fridu Piczulene, Jakubom Rankaczkom, Geratom Waudu, albo też z niedyszym buczorium Erwinom Hanuszom, kiż rozprawia o swoim sobodziele za Stasi.
3: Dzień są wiele ludzi troszkę krzywie, jeszcze nam nie ladają, dokąd sam był tak pomieniowany IM. Nie jestem był IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirować podawizne mysle a hodnoćenia czasowych świadków. Wiedzio, że są one dwie subiektywne, a zdzielą inniejsze hać dzienniejszy historyjski konsens. Tyż są zubiace serbskie dialekty, kajż z naręczych kończyną, co tu archiwuje. Stoisch pak bei Formate Dauer hier kritiske redaktionelle Sariadovanie. Uprajenia wostanu dotal nie kommentovane, hat zu braue aber wapak. Ohne tak falluje dotal jasne smir, idea, začo a čeho dla so teme z cewa wapreča. To přidat ješ Michał Cyš.
1: To kajko smira, že se to vujič, takže mu po například tisto tematice v obšelniše filmy navračeč, to ještě je úplně žitko ve vujiču. Naš největší strach je, že se nám ty svědky zubia, da to nikad fokus na natočenju a romadžinju tuto chcou zvukov.
2: Je vidět, že se projekt ještě natvarí a dávno nie je odzamkněné. Dotal je to skere písané, zda bom nepřevidné zamezory dopomněnkou časových svědků. Taka ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romať ženie na hunto nejo nauknúť un serbsčinu a so šec nivou, když je on k nám do svojbu šišu, so je so šo serbsce rečavo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž prajú od prejního dňa Maria, když ste se s tým serbsce rečeč. A to som ja nedom činila, šesto je so tiež pola nas v domě ve svojbě ta serbskost tak zadomiva.
2: Serbski kalejdoskop, již onětko namakáš tam tu abo tamnu paličku časových svědků, o sebe zladuje na stavě ze Serbu. S dobom pak tež rěna anekdoty abo směšky.
0: Klemens Schmidt je rozpravjal o projekte Studia Lucia, nastajíč v Sči archív časových svědků. A štuši netko čipne, odkaz na tuto interviewe a další úryzky namakače naše app MDR Serbia a na našej straně v internetu.

Gabriel Momer, Modewus, moderne zvuki, Synthesizer a tak dale, něšto za močich, tu iš, nětko jeszcze něšto traditionelniše za trošku staršu generaciju, a trunješ se ja to tyž lubič tam. A potom pojezdče je dvě menšině do na podžesačich.

0: Smetana!
1: Dźe ta je, ta bita smetana, to tež nie wiem, ale tu je na kóžu pat nabožne słowo.
2: Nabožne słowo.
1: Dźensa z Veroniku Hulankowej z Pančic-Kukova.
3: Dobre ranje, lubi připosłuchario. Vo lubošći a přezjednošći mjez ludami po cywym svieče so wiele ryči. A tola kneži mjez mocnymi politikariami wujna, hida, zvada, rozkora a nieprzezjednošć. Nie bychu runje, či nam z přikładom być dowieli. Prawu, mjesobnu lubošć a sprawnošć pozdaču nie znaja. Bo na stola všech lubije. Kóždy čłowiek, kiž dobro dari, přewinje nuzu a zvobjez na moce. A tuň, kiž lubuje, so všednje z Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nas ve lubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikariov na cywym svieče pohonja, po Božim přikazu živi byč a vujny zakončič.
1: Nabožne słowo sme dźensa słyšeli od Veroniki Bulankowej z Pančic-Kukova na dawku franskeje vikarije.